0: Pečođin sednače dobranje pšeme. Štož našu krasnu srpšinu nastupa, možeme šedne nešto pšina vuknč v rozmove při čitanju, listovanju zajmovih podvoškah, abo tež v svoniku kaj šrizaku, abo tež v riječnem kučiku srpskeho rozvosa, dženca z dr. Zonju Velkoj.
1: Riječni kučik srpskim rozvosom.
2: Dženzniši džen vuknemi hižo prinim letniku ličenje s decimalnimi ličbami. To reka, zo je zakvat našeho ličenskeho sistema ličba džesač. To šak ne bi pšetco tak. Refleks toho namakame ve starých vikovanských mirach. Zavěstče znaječe nimský vúraz docent. Je to pšetco 12 štuk. A tajke bych u nede tež jejkové tisky. Nich zamestni so pšetco 12 jejov. Cerpsce ducent, abo dvanatk. Po dvanatka, po takim šestč, máme dženca ještě v malých jejkových deskách. Pěč dvanatkov, abo ducentov, pak dá šestdžesat. A to je stará míra, kýž jmenuje so nimsce šok. Nic der, ale das šok. A kak serpsce? Za to máme vúraz kopa. To však je tiež opravdu kopica, 60 jejov. Dalšia tajka stará vikovanská míra je mandl. Je to 15 štuk. Nimsce je to di mandl. Zajímavé, zo je serbský mandl muského rodu. A tiež tu máme zvisk z ličbu 60. 4 mandle dáža dokvadne kopu. Može byť, zo ma tute vašne ličenia svoje korenie ve starej mezopotamiske. Tam mejachu systém na zakvadže ličbe 60. A to je, kaj ščítame ve Wikipedii, zakvad za hišče dženca pvačive ličenie časa po sekundách a minútach.
0: Dole praje dr. Sonja Velkova. Vo mandlach tým zvisku ste tiež vyšoho nese. Jeli treba čo ešte ďalšie riečne kučiky, tu te namakáče tiež na našich stronách internete.

0: Ne, aber in dem skoserbskim ludovim djivatle je štvrt kvečer na poosmich premiera filharmonijskeho koncerta Zorijskeho orkestra. Pjatk je od ranja djivatčih do pšipotnja dvanačih v Radvorskej Slavi možnost za šulerju a dalších zajemcu sa poovanc orientovač. Je to poskyt k zvisku s druhým dňom předozačelu zviazka gmenu Radvor Vujka Duprava Malešece a popodňu maja firmy potom skvádnosť do rozmovy pšinč a zvisky vútvorič.
1: Let's go!

0: Orange so.
1: Dute Swishice Jensa Wot Tomasza Menzela Zes Gulua.
2: Lubi Psiposuchario Wiesce steuer jeden Point of No Return. Ricci sovo dybku, na kotrym schniermoszes sohijo zavrucic. Wot kotrehoš je wieste Prozess bies Alternative, a niemożeme hinak hatstale krocic. Naleču 1990 je wotoszwo, hač je Point of No Return po puču k zjednočeniu Niemskeje hižo docpiete. Dženca so prašia, hač vostanje cofnenie z nuklearneje energie bies Alternative. Ale tež zmienam, kotrež je bamš Franciscus cirkvi přiewiet, přisudžuje so tunle vonajki Point of No Return. Křesćenjo, cywym swoim žiwenju, nie znaja tajki dybk, z kotrehož nie možeš so zavrucić. Hač do kunca smieme přeco vo swoim puču rozmyslovač a smier skorigovač. Wieso chce bu nas na pravem puču widzieć, ale z našej dobrej volu. Bu nas na Point of No Return nie nuzuje. Nučenje by so svobodnej voli človeka sprzeciwiło, z kotrehož je bu nas w obdariu. Svoje bieskunčne nádže dovolá von nám zmylky činič a přitom čaká na nás hač do posledné sekunde, so bychme so k němu navručili. My smieme so přeco navručič. Jako křesťanjo hľadajme prošu na to, so vostanje one Point of No Return za nás cudze slovo.
1: Praj Tomáš Menzel z Kulua v nadavku a samovitosti tamnejšie vosade. 4,5 menšine hišče a potom budže 60.

0: Potekim, najprej da so dobili nekotre provanja, přepovožič a hakle potom. So samoli šulerjo veselič na tun športovi vršk. Svoj vršk Vokličanska vrša šula je se imenujce z volibulovim mustvom u Vosnače do Berlina dojeva. Oni raja tam v zvjerskovom finalu. Modžina trenuje za Olimpiju přečivo dobičarjem z drugih zvjerskovih krajov, šako su Vokličanci v Zakske ljeca najlepši v tutej starobni klase. Beno Šota je iščera predhacu, so do stolice podali zetkav.
1: Kamencu vši dvornišču stjahu, vúčor kšeščan Bemak z vulke serbski koroju, tamni jednotnych zelenych treningových outfitach okolo svojich kofrov. Markus Ritschl, Seman Vúčor, Tiberius Statnik, Kilian Cisch, Tadej Kretschmar, Gabriel Schiemann a Jakub Zimmermann. To sú zastupero za Saksku z jaskovým finálu. So je so to Woklečanskej šuli poradživo, je najskere junkrotne. Sú za to wokrezne, regionálne a krajne vúrisanie dobili. Za to sedaše tež postrone svojho ministerského prezidenta Michaela Kretschmara a vopäť zaposlanče krajného sejma Ilein Jenčec. Štěpán Venka je další účel, když sedom hulcov převodža.
2: Also tež jako účel jsem rozpršený, to se to lůz, hače mají šítko v úplně, než to jen trebe, za smějen tam ty ráč, za to, že ty jizbu funguje, ale vysa se ty náči, a se tam ty rýkase jen tam prezentuje. Musíte sakské šestačili a někdo vysa zajímá, jaké jsou tam z jaskové kraje.
1: Berlíne voju javo dobré zaměstnění. Skupinské fáze raja přečuje mustvám z Mnichova, Karlsruhe a Eckernförde. Rajorio skutkuje odpinane a vesela so, so môža pokazať, kak derie romadže volejbúl raja.
3: Ja som prihotvaný, čo je, musím da kúže sredu neke pa Viktora na trénink šli, tie punžilu, a bončil švotom GTA, so ja som poprám prihotvaný, čo je.
4: Jež sa tie osto, kajša šetce jem, dönor a tejke nešlo.
5: Ach, nie, čo ma, kúse inšpančinu, veľa z nesentinu, fajbol spáčo.
6: Hej, ja som jara fit poprám, čo je, ha, hej.
1: To pak nereka, so cvedžin jenož pri saku steja. Svoj obmezovaný svobodný čas chceďa užiť a si do mesta doječ. Čenca si ďalší šport obladaja, na čož som tiež vúčo Štěpán Venka veselý.
2: Večer raje Champions League Berlin Líšky, tam chceme si metancu obladať a štvortky nám knedy Jenčova organizovala alebo pracuje sa so jedné zetkane z tej zjazdkovej ministerku za šport. So máme tamto možnosť sa z nej zetkať, sa vúmeneť a tam raz hľadať to všetko dávenú.
1: Vodne opak leží koncentrácia jasné na volejbulu. Je to však junkrotná vec, zo jedeš ako najlepšie šulovské volejbulové mústvo Zakskej do Berlína. Doma tvoča starší a přivúzni celé vešče palce.
7: Štúme sme Vokrece!
0: A ja my wie so tisch. A runi nitko šis, čođin, štorna, če moa si predstajit, ne skere Berlini runi stavaja. Ve vosmeche potom prinjara, pšečuva mustvus Eckernförde.

Anitko, Rutschado, Nasche, Sapske, Vujice, Jensa Zetkaso, Gminska, Rada, Trebin. Ich hoffe, mich wird dann nicht im Domit du aus du. Agenza wird mir so die Schritt nach Hodgi Nazadoris ständig, warum das Schachs Danschiske Initiative Radorio, ato wird Poponia na Posturio da na Popetschig. Sapske Kuchni sa Svojbe na Dvonischu Inklusie Radorio, hier hieschte Mistno sa Tych, Gotzisch, Cedja, Rade, Jutze, Zromadnie Varic, wird Poponia Sturio da Vecera Schestschig. Da možete varič a pec a paslič a celé zajmové svodné ideje se zelami vúspytač. A k tomu přeprosi Rafaela Vičazua ze Zári a da možete so tež přizevič. Ve budeským vopomništu raja Jutze večer skročenú variantu krucha herce stavizne budeské bytové skupiny je to zariadovanie zvisku s budeským fórumom Zaužby Friedricha Eberta večer na povosmech. A ve dživadle bude na povosmech potom premiéra filharmonického koncerta Zorelského orkestra tu ve nímsko-serbským ľudovým dživadle. Piatk je dopodnia vo 9.12. Radvorskej Slavy možnosť za šuleriu a druhých zajmcu so povovanc se orientovač. Je to poskyt v zvisku s druhým dňom předuzačilu Zviazka gmenu Radvor, Vulka Duprava a Malešetce. Popodňu maja potom firmy skvátnosť do rozmovy pšinč a zvisky vútvorič. Sotruni, małym wielku je przewiedzie so piat kwieczo na posiedmich Spoken Word Akademia. Na jewiszczu steja mody w umiocze z wiacerych krajów, które swoje teksty a spiewy k temie domizna prezentuje.

0: Stopre, hutbo, analado, das redonisch ranja. Hei nit mea naseleni, mea jedre, wo proje naiselin, chimisa, zleta, arune tun, wo gottrum schmini, beno buda so nemili, wenn im spatsch, so neber mit ich nit scho zapasli. Ne gottrum mea schak, ich na so badneli, mit ruhig weskach, abo na ruhig mest nach sche, so na to hotuja, a wesula so napschik, wat na mea mit, und nit gokunstiginja, Krasne impresje sme mestem teši že dostali z Budešina, Miuočic, Lipska, Blunja, Smečkec. Tam so nam ljudje v prožete krasne meje pospali, jako foto, a še zdaljše so vizo veseli me. A napisajte nam rade tež nekotre informacije o sebe, kde so meja bovali. A ja, když jsme hižo na našich stronach internetče popuču, tam namakače mezdrujim tež rečne kučiki, dženzniši jest přihotovala za nás doktor Sonja Velkova.
1: Rečne kučik v srbskim rozhlasu.
2: Dženzniši džen vukneme hižo prinim letniku ličenje s decimalnimi ličbami. To reka, zo je zakvat našeho ličenského sistema ličba džesač. To však nebije přeco tak. Reflex toho namakame ve starých výkovanských mírach. Zavěstče znaje če nímský vůraz docent. Je to přeco 12 štuk. A tajke bych u něde tež jejkové tisky. Nich zaměstní so přeco 12 jejů. Cerpsce docent, abo 12. Po 12, po takým 6, máme dženca ještě ve malých jejkových tiskách. 5 dvanatkov abo ducentov, pak da 60. A to je stara míra, kiž menuje so nímsce šok. Nic der, ale das šok. A kak serbsce? Za to máme vúraz kopa. To však je tiež vopravdže kopica, 60 jejú. Dalša tajka stara vikovanská míra je mandl. Je to 15 štuk. Nímsce je to di mandl. Zajímavé, že je serbský mandl mužského rodu. A tež tu máme zvisk z ličbu 60. 4 mandle dáža dokvadne kopu. Může byť, že má tuto vašne ličenia svoje korenie ve staré mezopotamiske. Tam mějachu systém na zakvadže ličbe 60. A to je, kaj ščítame ve Wikipedii, zakvat za hišče dženca pvačive ličenie časa po sekundách a minutách.

0: a Jakub Zimmermann. Dosu zastu berio za Saksku z jaskovem finalu. Zo je so to v Okličanskej šuli poradživo, je najskere junkrotne. Su za to v okrezne, regionalne a krajne vurisanje dobili. Zato se daše tež postrone svojo ministerskeho prezidenta Michaela Krečmara a vopet zaposlanče krajneho sema Ilein Jenčec. Štěpán Venka je další učo, když sedom hulcov převodža.
1: Ojo, also tež jako učo jsem rozpršený, to se to los, hače mají šítko v úplně, než tež jen trebe, za smějen tam tyráč, za to, že ty jizbu funguje, ale vysa se ty náči, a se tam ty kasa jen tam prezentuje, musí se sakské šestačili a někdo vysa zajímá, jaké jsou tam z jaskové kraje.
0: Berlíne voju javo dobré zaměstnění. Skupinské fáze raja přečuje mustvám z Mnichova, Karlsruhe a Egon Förde. Rajorio skutkuja odpinane a vesela so, zo môža pokazač, kak derie romadže volejbul raja.
2: Ja so prihotvane čujem, možno da kúže sredu neke pa Viktora na trening šli, tie punžilu, a bončil švotom GTA, so ja so poprom prihotvane čujem.
3: Jež sa tie oso, kaž až sa jem dno a tak nešlo.
4: Ach nie, čova, kúse spančinu, veľa z nesnčinu, fajbol spáčo.
5: Hej, ja so jarafit poprom čujem, ha, hej.
0: To pak nereka, zo cvedžin jenož pri saku steja. Svoj obmezovaný svobodný čas chceďa užiť a si do mesta doječ. Čenca si ďalší šport obladaja, na čož so tež vúčo Štěpán Venka veselí.
1: Večer raje Champions League Berlin Líšky, tam chceme si metancu obladať a štvortky nám Knede Jenčová organizovala alebo pracuje sa jedné zetkane z tej zjazdkovej ministerku za šport. Máme tamto možnosť sa z nej zetkať, sa vúmeneť a tam raz hľadať to všetko dávenú.
0: Vodne opak leží koncentrácia jasné na volejbulu. Je to však junkrotná vec, zo jedeš ako najlepšie šulovské volejbulové mústvo Sakskej do Berlína. Doma tvoča starší a přivúzni celé vešče palce.
6: Štúme sme v Okleci!
7: A ja my tvočme sovie tež palce. A za niekotre menšiny hižo menujúce vosmich zmeja v Okličenia Berlíne svoju prvnú rú a to přečivo krajnému mištri ze Schleswig-Holsteinske z Eckern Förde. Znano môžeme vám hižo na koncu dženstnišho úsevania tež prvný vúsled z Džilič. Na koždopad pak rozpraviame dále vo serbských športovcach Berlíne na co nemským vúrysaniu Modžina trénuje za Olympiu.

0: Nábožné slovo.
1: Svršičovod Tomáša Menzela z Kulova.
2: Ľubí pri posluchario viesče, što je jeden point of no return. Rieči so vo dybku, na kotrymž nemôžeš so hižo zavručiť, od kotrehož je viesty proces bez alternatívy a nemôžeme hinak hač dále kročiť. Na leču 1990 je votošvo, hač je point of no return po púču k zjednočeniu Nemskeje hižo docpiete. Dženca so prašia, hač vostanie cofnenie z nukleárneje energie bez alternatívy. Ale tež zmienam, kotrež je bamž Franciscus cirkvi přivjet, přisúdžuje so tunle vonajki point of no return. Kšesčenjo, cubem svojim živinju, nie znaja tajki dybk, z kotrehož nemožeš so zavručić. Hač do kunca smieme přeco vo svojim puču rozmyslovač a smier skorigovač. Vizo chce Bú nas na pravem puču vidžič, ale z našej dobrej volu. Bú nas na point of no return nie nuzuje. Nučenje by so svobodnej voli človeka spřečivivo, z kotrež je Bú nas v obdariu. Svojej bieskončnej nádže dovolá von nám zmylky činič a přitom čaká na nás hač do posledneje sekunde, so bychme so k nemu navručili. My smieme so přeco navručiť. Jako křesčenjo hľadajme prošu na to, so vostanje one point of no return za nás cudze slovo.
1: Praje Tomáš Menzel z Kulova na dawku a zamovitos či kulovskeje vosady. Zim menšine do osmiche.

Stoj je tam, pšaušarade popuču, čuje se nitko znano tež narečane, a předušam tež Češa, přijedu pšaušarade do Vužijske jezeriny jene dvě cikole s inlinerami koho oko Lenjansko, Barcovsko abo Sedličansko jezera a potom tež s kolesami tam rade ježa z cua ľudžo su popuču ve Vužijske jezerine. A ja potom so se taki krasne džen při renem svunšku miu možeš ve ptačecach osrice v korčmi vonka na zarodže jenu limo vupič haj, če lavam to povedam ve Vužijske jezeri nechce že 19. junija 5 jezeru ze sobu zjazač mez nimi te Špancovske a Lenjanske jezer ve gmene Heštrovska hola a tomu planuje turistický zviazk Vužijska jezerina jenu vujku akciju přitem ma telko ľudži kaj še nož možno při šitkých 5 jezerach unočasne dôvode skočiť abo vomire dôvode hič. Za to dostanú v obdžilnice svetvomodre kupanské kapičky a trúte ma ja tutun co podauk potom filmovač. Zamier je najviac ľudí k svojemu jezere přiwabič. Dalšie informácie tutej akcii sú na internetných stronách turistického zviazka vozivene. Baby!

Rafaela Vica Zoa Cesari, a Tamožiča Sotež Satopšizevič. Piatk je dopodnja, abo votranja dževečih do připodnja 12. v Radvorskej Slavi možnost za šulerju a druhých zajmcu so povanc orientovat. Je to poskytk bez visku s druhým dňom předozačilu zvierska gmenu Radvor, Vulka Dubrava Malé Šetce a popodňu maja firmy potom skvátnosť do rozmovy pšinč a zvisky navjazač. Piatk sveča voňové vobore za radnisko zvierska při kloštorskej vode a susodne vobore Džaknu Božom Šuk svedženie Sviato Floriana a ona započne so večo 7. putnický cirkvi Roženče, šic vobornice, každýž hostčo sú přeprošení. Mroče.

0: na koncu přesadža 21 stavu a na koncu potom 25-22 su druju sadžbu dobili. A to bude tež při tem rec, z Rokečanom ještě silný rajo falu je menujúce Juri Bobka, tun je menujúce zranené vunbe poprom, dobro tam subo v Berlíne byč.
1: A kaj nekaj s tem poprom dále, že když sú oni nerozsúčené rali štopon?
0: Na najprve raz tak, tak mi učo prajú, že počím začo tež ešte cejču sadžbu raja, to som doma netko hune přetorne, že však som ju v studiu, jenom ač poni hačo 15 raja, abo tež jenom bonus sadžbu, a potom, že dále hižo bylk nadesač raja menujúce serbsce športovce přečo Badensko-Württembergske, tolika přečo mústvu z Karlsruhe a hodinu požišo potom bylk najednač vojuja přečo mústvu z Mnichova vo kužde vážne depk.
1: Ja z toho vojndu, to je znamenča svišet, bylo runje beno, že je ta celá napjata vecka.
0: Absolutne.
1: Při telefone, aj,
0: niče nevidíš, jeden svišička tam jende pane abo nepane, ja dobyl netko nenom dále suchač, hľadačka.
1: Beno Šota, Vopkič, Bujeka, Kraja, Zastupera, Sakske, što ješe v Okličanska vyša šula Berlíne, v zjazkom finálu Možina trénuje za Olympiu, v volejbolu, a kak je to po nakoncu šovujšvo, to vyso zoniče, tež tupala na srbskim rozvosu. Nikdy, Beno, dále.
0: Hej, ja du.

0: nábožné slovo.
1: Toto slyšíte od Tomáša Menzela z Kuloa.
2: Lubi připosluchario, viesče, što je jeden point of no return. Reči so vo dybku, na kotrymž nemožeš so hižo zavručič, od kotrehož je viesty proces bez alternatívy a nemožeme hinak hač dale kročič. Na leču 1990 je votošvo, hač je point of no return po púču k zjednočeniu Nemskeje hižo docpiete. Dženca so prašia, hač vostanje cofnenie z nukleárneje energie, bez alternatívy. Ale tež zmienam, kotrež je bamš Franciscus cirkvi přiviet, přisúdžuje so tunle vonajki point of no return. Kšesčenjo, cubem svojim živinju, nie znaja tajki dybk, z kotrehož nemožeš so zavručič. Hač do kunca smieme přeco vo svojim púču rozmyslovač a smie skorigovač. Wieso chce Bú nas na pravém púču widzieć, ale z našej dobrej volu. Bú nas na point of no return nie nuzuje. Nučenie by so svobodnej voli človeka spřečivivo, z kotrež je Bú nas vobdaril. Svojej bieskončnej nádže dovolá vun nam zmylky činič a přitým čaká na nas hač do posledneje sekunde, so bychme so k nemu navručili. My smieme so přeco navručič. Jako křesťanjo hľadajme prošu na to, zo vostanje vone point of no return za nás cudze slovo.
1: Praj Tomáš Menzel z Kuloa v nadoku a zamovitosti tamnejšie vosade. A tute jeho a dalše nabožné slova a tiež nabožné vusovania namakače na našich stronách v internete a v našej app MDR Serbia. Peč, menšinu hišča potom je, čovečich.

Kazane Jovam na aktuelle Magazin na 6. Maju Josavas Anja Kochot-Schwarzowa při Mikrofonie. Vítam vás učobně na Serbský rádiový program. A žínca, co my s vami guslováš, nie hynac, co my vás sobuzeš do bajkového světa. Mě za drugim net vám rozkvadujem. Co to bude, do toho žicem vám rednežin a věle věce na při příslouchaniu.

0: Chi advajas tego ašto pish, advajas tego maja jo zase tak daloko, pshi bismakovim torme berkovach, co serski ludova ensemble publikum obguzlovaš, s novim grašim, novim čojenim, ako jo nam casnikarski pejedar ensembla Stefan Cuška Maling pšerajo.
1: Tute leto mame jen bule načasne tema, to rika jen fabrikant, se jenu fabriku natvarič, ve butach, chce s tem ducu butosku foninu nikak zničić a za to vuživač, za to fabriku, ale vizor so či vobydlach tam spečuja a vo sebe jedna vobydlaka, ta vanka a ta chce potom s pomocou bajevog postavu vodný muž, hađace král a tak dále de vota vukovač a z toho so jedna riana stavizna vutvori a ta stavizna je tutun kruč so pisavo od Jürgno Westfala vunio ze Smolinov, ale to ničo neva ži, von so jara dere do dvotovske tematiki dilne Vužice a tež do tih bajovoch postavu zanuriu. A režisérka je leca Julia Schmidt.
0: Jo, Julia Schmidt, jo, južo cest, či sobu grava, ako ľudk, po takém publikum ju južo znajo, vena se teke zvesibniu atmosféru tam na tom vesibnem javištu pred goem nebiom při Bismarckovem torme uznajo, z bošajnského krajinu teke, režisérka Stefan Cuška Maling a umelce serského ľudového ensembla se jasile na premiéru nového kusa s titulom Mission Impossible abo Wang Janek a te či niemežnosti. Také veľký předprogram doživioša se šakorakými kupkami z regiona mňa se drugim predný raz s Hršobuským žišecim musicalom a se strastvovýho rejovenského kupku Depsk Majberg Škedu. Körtky dostanioša online pod www.dubkzagennacht.de abo www.eventim.de abo ve turistické informácii Barkovach. Jo, a to o nesmio se staš, gaš umioce ustupuju.

0: RBB Serbski program Povijest ci.
1: Reakcije na popajžanego gastronoma ve Berkovach. Nieznate groze známe cu Veronem, ach tojo vetere sao majski bombe Lubinje. Kutema dajšnim timam zvyšišo nintovice ujo Grigo Klim dobrožen. Potom, až su popajžili gastronoma ve Berkovach, pokažo se Borgojski amt ulikane dla umjatovanju. Obsiežariju gestčenca Nimski dom umjatuju, až pe opalio ve novembre 2025 sam svoj gestčenc zavistčenja dla. Při popajženju su po informacijach RBB namakali planjogo policiste uše togo zaušim zdašim kšadnjone motorske a vice z NS sasa ako jednobistu Hitlera. Kaby se te obmyslenje upokazali ako pšaue, by amt te nestatki mecnje zaslužil. Kakžo dali z gestčincu, to nejo viste, amt njama žednich informaciju, lec dajo nových interesentov na te imobili, ma pak cíl, až tam dali gestčinc bužo. Slepjanska gmejna zasluži a připovježonu namec na přešivo jadnej firmie v Rónem. K jadnemu stojništu jo se většina cora ve gmejnske ráže ve Slepjem ukroniva s vesem głosami za to, stry zastupniki ved AFD a interesu vego zjadnošenstva mokojske nasype su zgłosili přešivo tomu. Firma Ener City Erneuerbare Energien jo grozenje známe cu na přešivonjej 9. aprila znáte ceniva. Bena plánujo tvariš na mokojskich nasypach viečove park. Přešivo tým plánam se usmerjujo grozenje. Mjazu drugim by neznáte grozeli biro firme Veronem s ogňom atakirovaš. Ve Slepjanskej gmejnskej ráže sú opýtali cvonky AFD tú vec relativirovaš. Väčšina pak nie o tomu sledovala a apelirujo na druge bejsenské rade se stojnišťoju přešivo námece přizamknuš. Miesto Lubin šaša se, kto jo vetre zau tamne majský bom. Stavojo se to južo v noci napredne maj. Ako ulicujo miestčanarie, jo se to musavo stáš ve kradu krotkem casu, nento ordujo okovo peje dane šaka hypotéze. Šota Jens Richter nestat kritizirujo a pokazujo naviele proce, ako su mieli bjargarie s nastajením, pešnas čo metari úsokiego boma. Ve Vúžice jo navok, až opetajo drugi majský bom kšadnuš, abo daš padnuš. V Lubinje sú kžase temu raziu majský bom stajili, to jo pak predne raz, až jo se také nieco stalo. Hošebuski zvierjens investirujo do serskej rice. Ako groni jogo viednik Jens Kemmerling, planujo dva regularne vježenja ob leto v dolnosjarskej rice. Konkretne termina ešte nejstej, dalšne vježenja teka organizirujo, kaž gosči to konkretne napšašaju. Serski opisane sú miastem šikne mienia zvierjetu. Pla dalšnych tekstu pak koncentrirujo se zvierjens na pelsku ric, nekak 20% ogledari přižo ze susedniko kraja a ich vodejo vece, groni Kemmerling. Slesena jo, až frakcija v mestče, AFD jo staje v abšospu, až se mecu jo dolne serska res v zjerjencu. V tej forme jo večina cvongo serskega ubjaka v mestče, tu abšospu pak naslednem posježenju vod pokazava. Skoro bužo išti lašče drogovaš do Pelskeje. Nimska a Pelska železnica utvarijo taj zvisk mjazo Hršobuzom a 165 kilometari stalonem šlazinskim mjestnom Legnica. Bet 13. decembra togo leta, da je predne raz direktne šegi jezdiš. Sedem zvisku planujo obžen do kuštego smera. Ta štreka, ako vježo nento vet Legnice přes Žagajn a Žare do Baršča, budu pedlišiš až do Hršobuza. Cava droga dejpon traš 2:20. S tým velešciju teke drogovanje do Wrocława. Užovaš za novu ceru kše šegi njegašnjego kulturnego šega.
0: Jadro.
1: Dešť v noci je přinies ochvoženia, jano ešte 14 gradov a veľa mrokavu, žinca neperi sucho vedňo, ale v noci navíče přižo dalšná fronta ved poudňa, ako přinies o dešť, mokče v estonio teke víče přije žasiš gradach, ved pietka bužo pon zase viedro a temperatúry budú zase stúpaš.

Jeden wissen, dass die Roschenica Köln-Sa druge jas Witwe Wene, jo Thema nasche Musik tyschenja. Český spivar Peter Spalin, jo wezerbio ako reakciu na zamarschirowanie wejska Warschauskiego pakta do Českie, lische živeš na szczastu wissen, ma sześć jaset, swej spił kluc do Kremla, jo przechwatajuce, kak aktualny jo tekst, spiva Zinco ište, gabem jo kluc do Kremla, by tam šel a se přašel, co go dla, jo mej mody přijašel žínca v noci padnu.

Kazane Jovam na aktuelle Magazin na Schestem Maju Josavas Anja Kochot-Schwarzowa při Mikrofonie. Vítam vás učobně na Serski Radio v program a žínca, co my s vami guslováš, nie hynac, co my vás sobuzeš do bajkového světa. Mě za drugim net vám rozkvadujom, co to bužo, do toho, že jsem vám rednežen a věle věce na při příslouchaniu.

Jeden wesem jase ta vrošenica Kejnca, druge je svetove vejne, jo tema naše muziki tyženja. Český spivar Peter Spalin jo vezavio ako reakciju na zamaširovanje vejska Varšavskega pakta do Českeje, liše živeš na štostu vesem a šest jaset, svej spiv kluc do Kremla. Jo přehvatajuce, kak aktualn jo tekst spiva žinco išče, gabe mi jo kluc do Kremla by tam šel a se přašel, co go dla jo mej mody přijašel žínca v noci padnu.